0: Kushner go Moscow agus go Kiev le plan bhúir sé gaimblethe deire chuir sé gagad tá san Úcráin le chéir bliana go léim. Dúirt nócht Axios America gúil cruinniú le bheith acab le uachtarán Putin na Rúise a Moscow in Neamh agus a gastar le uachtarán Zelensky na Úcráine i Kiev amárach. Mar ibh tríúr ar laghad agus gortaíobh tríú na hiodaile in ann siabhar na Israel in éiscirt agus neisir na Libáine. Dúirt Roinn Sláinte in na Libáine gur thonntaíobh chuicín gáitiúchaí lug beag beannar sa sláva tá ceapaí bheith bhaim ag Israel agus ag an grúpa Hezbollah a bhfuil tacacht na hiaráin acab. Bheith tacacht mai ar Augustus Brúsla réalú graí iompair agus tí charbanó a meas na nábhar a fléir ag cóáil bliantúil chumann locht iompair a nai RHA i gilárne ag unta chéir i neamh. Dúirt sé chumann gúil brú ar an airnáil mai ar Augustus Brúsla bheith gárdó til a rialachaí bheith a dúirt sé isteach agus imrí faoin imeacht a déitach a bheith sa tionscail amach an seam. Láirón tar iompair Dar O'Brien agus tar a stáitar rin iompair Sean Kenny ag déanaar a bheith sig na toscairí a nocht. Hóga fi gí costumos cín 1,10 euro go hetíní a gálafars bloc liam. Fríúna tetíní gún chinál King a lastas vi a liantúr a honnicir maudas Rotterdam agus rá tochtóna í skrifair. Agus byrjan na prífskjálta násjónt agus idir násjónt gún trásjá.
1: Na prífskjálta etjuleg tásjart sa tuaskjálta leu ag mæra di anlun. Ta tariskin tí larug í kóla kondai gún na ngáló honri harri le tórt fúi nabur ar greihid an chorín idir balin na finnigus na glantí. Jash gael gwyl y reb obyr ar y drehyd gentynish agos gwyl hyr yn enn bogw gydyn chyd chymalu y dwi'r tycolio'r condau etiwl Brian Carr. Tan chacht y dela pat y copo galahar ag malw da grwpsge ma nysg yn ynyngal i ar y tysr wyniw ienw nys fwy'n chlair mwyni chi capital da nernial ysg y tuechi gafilis y ffis y siacht ga gafilis y ffis yn lŷ. Is chlair tewag da sio da phobl yw'r ffodgw ynyngal la cyr yr y gomys ffios y chyr yr chaijan herfysi ysg y tuechi y dwrt yn chacht o galahar. Ta fact is ar bonig fondrad crin a hair in the visa a cur in a lear rini nun an al and tewag da wanyan la hara hors da chlench in chri. Jer an ondrad gorl ar a led ni milieg dynia sechondai a wal galar cri na stroke arhu. Ta negriacht alon ag glorig y brihe Jonaha nun an al la tacu le se charfe se chur in siadr ffael da rini ta gol siar y milianta a ta uegna na ta nagoni lof a hen. Y reche son egriacht gertar ke gol a charanat ag glorig y brihe Jonaha ar ffod un an al liatrama agus ligi tar ag glorig y brihe Jonaha gysonra y lahi agus y bachaga. Tá rally chyfnhain Danny Gormley o'r siŵl ar fala costa crocal yn yw y gysymwera. Cyrwyr tŵs lysio rally modyn yn yw gysymwera ar y jaich eich log. Tá ffeile ceol na grwa o'r siŵl y dafyrnia yn llanau yn llanau yn llanta y gerw siacht yn y sio. Y mas na nymach di fysr siŵl yn yw bei rang yn y ffidil y gysdawsa chymau la torys gyda'i na crwacha y gytri eich log. Gys ta ffeile ceol oak fest o'r siŵl y rap o gerw siacht yn y sio. Bei na hymach di o'r siŵl yn yw y gysymwera yr haltio ffwerc Oakfield yn rap. Sgelti Boes for Margaret Richardson na Margaret Nixivni Rav Fosu na Margaret Jo Moore mar y ber anhyri ys maher y chlohor na dyri byga Boes yn yna dal trwy nes y lecaws y bort na blaich yn ei. Yn yr afforys sawal yr eisd yn yw ond fe'n leg y dyn hoch dy chlwg agos corri y rilic wahera gachlan yn ei afron dy hun o chlwg i ddod pobl niw pedrych mynd i wyl ymwera. For Mary Campbell na Mary Wallace Rav Fosu ys y fi'n wod y chlohonia Boes yn ohorlan Litur Canning. Yn yr afforys a torri fe glyn yr chlohenni ar eis dyn nhw yn cweig gyda'n hoc dy chlwg agos corri i'r rilic y wahere yn ei afrin y chyniag o chlwg ydw pobl ni o cronion chlohenni am wera. Agos ffwr sien o dyfer na sien i mwyn fici mae'r ber antyr ysgol o gwyhys bwes y Sheffield Hasna la gyrwyd. Niel Sacrihe a Hori cynti gyffoel. Sinawal o'n twysgart.
2: Príf sgeltyn i'r hyd ghalefag fólyng i fyrnan. Tá na talí ardaí gan darab bliana sa chéile ag an líon snáfa Leisureland amór na trá, hééis go leid an chóla carach cis sin na líon na snáfa go chríchéad sa 6 mil euro a mosead na bliana se. Léonn an tuaisce stearna go chuid na cóla go mégan na talí ardú mai ghealar a leidú a tháinig ar mosead Leisureland am bliana. Tá an tardús na talí seo cáinte go láidir ag i gcóilar Clóide Higgins agus a ráteice gur béad an pobl a smú atá falling sa mar ghealar seo. Áirítear an chud is móga chun amara mar cheantar an iargulta tóiche go réad slata tóis sóisialta agus ag námaíochta tá leacu sí sa go bríomha fig staidrih. Banan na misúr sa gá seo leis a lear daoine hagans faoi ionáil chair na gailibhe nó faoi ionáil mhála mór a cinnte le agus go buntáistí fostaíocht acu bhaáir sin. Spáinn staidir tá dianta ag Comisiún Forbair an Iarthair bunaithe ar a slat tóise go le taobh tíre as a teachtóta sí

0: Burning Gurga Hotul, Kyong and the Tragedy is Massa Horse at Tishari of. Ta on Tishach and Gallus and the Hokadi in Yov. The Oskin Lag and Jama Wasa, Free Hovland of Heed Guish, and Gasper Evi Hogani Egakub. Marib Tura Lydig is Gortib Strigoni Hidele and Yon Tirin Israel and Yeshkirt is Nesher in the Libanem. Dorfin Slant and the Libanem, Gurhansiv Hukin got to Hilog. Begbeon sa slava ta capi vevaim ag Israel agus ag Europa Hezbollah a wul takach na hirán acab. Ta takach maial ar Gostas Briosla rilu grahi ampir agus di charbanu a mas a návar ta gha blé ag kogal vlientul chaman locht ampir an IRHA ag ilárne ag unda hirin yov. Dorsi chaman gul brúar it sanskul maial ar Gostas Briosla vei gardu til a rilachí vega dúrsa stáach agus ímri fúi omiacht a dítach vás an arnal a machan tjá. Láru an tæri ampar Dara Bryan agus a tæri stáit surinni ampar Sean Kenny ag dínjar a vás agna toskudí a nocht. Tá súla ás kín 8 míle dinne bárka chrókum lá klí a nocht ag a trædzi vás ag a dánalí sa tírsa Katie Taylor agus ag a dánalí as a rang a Flora Pelly. Kjaptur gom a miljón dinne a brennvur a trædzi a vás chaspáinsir Hellfish RTE. Agus leisin, byrjanna skjölda násjúnta agus ydjur násjúnta agun þrása.
1: Innu ég að eitthvað lík tásjart sa tvöskjör til ljú ík mæra því anlun. Ta tarískinn tí lárug í kólja kondægun að ngálu honri harri la tórt fí nabur ar greið an chorín eður balin að finni gus ni glanti. Jaskjál gul að reyfabur ar að dreihid gentinish gus gólhar inn enn bogu gudín hér heimili eður tí kóljar kondæg eitthvað Brian Carr. Dúrta cóliar cair gan leanna seacur brúir an chóla ag crinnihe lena chentiú go gotar thús leis an obair ar greichid an chorín chulú agus is féidir. Costas 2.6 sa cehar milliún euro a talúete leis a tagra. Tan chacta dela pat a cópa galahar ag malú da grúpskémana isginu na ngál iaratas ar wíniu genu nis fín chléir mwínihe capigil da nárnia lisga túaige ga bíla sa físa seacht ga ga bíla sa físa nlí. Is chléir tauachta seo da fóbal ar fodgu na ngál la corar a gomas fiosachar ar chaidjan hervisi isga túaige a dúrchan chacta o galahar. Walsha dan y grwpi y walsa ma cw iaratas y enw fwy'n chlair gael y jagwa la ffordd yn ysgytwech y chwrl y condau gwn yng ngal rhywun trihw las fi hyd ei erw ffofr chwn y gyd malti fflé agos yn iaratas y olww rhyw sbrygret yn y rynnu sysyn yn ffihw le da fi na sawna. Ta ffactus yr bonig ffondrad crin y her yn y fisio y cwrn o li yr unig nhw'n yng ngal yn tewag da wanyn la hara hwrch da chlentyn chri. Jer yn ondrad gwol yr y led ni miliag dynnu sy'n chondau yw'l galw'r crid na stroc ar hw. Dyrt orlori o ondrad crin y heren mor ffwerch da nactus gwol yr y geri yr unig nhw'n yng ngal i'r at y enw fe ni slentyle tre eti hi enw yn y sil chwn y bwyl gymew galw'r crid na stroc ar hw ledw. Tysio dy malw dy unig ni smw acli at y enw bu a slentyli hi gys gan y fe caeho tabac. Bu'n tîm cri ag hart yr he yn ieg dynnu sy'n tîr a hanle agos bu'n stroc ag ffihyd dynnu y dwrch yn torlwri. Tan agriad y lôn y glor y gybrihe Jona hannw yn ngal la tacw lys y chyrfys y chorin sydd ffael dy gini y tygol siar ymlianta y ta wegna no y tan y goni loff y hen. Y reches o negriad Gerter ceg o wolych arnat y glor y gybrihe Jona ar ffod gwn yng ngal i atrymau y gysligi teher y glor y gybrihe Jona ha gysonra y lahi agos y bochaga. Dyr y charnat gwyl medw llan yna yr eilydd na sierfysio nhw'n yngal mae'r gwyl gylio'r dyn i is dys y chondau wegna agos yn y goni loff y hen. Ta gylio'r ffeiltio gys y mati sosial trwsiwl sy'n chondau y gyrw siach dyn isio. Yn y masg, ta ffeile ciol na grwa y trwsiwl y dafyr ni'n llanu yng Nglan yng Nglanta agos rang yn y ffidl agos dawst trwsiwl yn yw chymwyl at tyrys gyda na crwa ha ag y tri y chlwg. Ymwera bei sesiwn ciol yn omas da chondi Vincent agos Jimmy Campbell agos Noel Burke. Ta ffeile ciol Oakfest trwsiwl y rapo yn yw gys ymwera yr haltio ffwerc Oatfield y rapo. Bei The Boomtown Rats agos The Stunning y mas na moni ciol y fysla ffecal harigeru siachdyn yw. Bei siastain cherdiach dy agos solar i hibia etchile y leher le ling na ffeile agos bei gylor ymach dy'r siwl da ffwesti agos da haili. Tarali Chivnahan, Danny Gormley, or Schuler, Vala Costa, Krokal, and Yuga Samwera, a Tasha Trajahich Logger Majin. Hi, Danny Gormley, a Ferbesa Vila Safisa Dona, Blianta, Marchlera, a rally at their nation to Gunangal. Be Muller Kratza Chanter, La Ling Don Rally, a Ve or Schul, a Jerushak, and Yashaw. Agus, Ta Club

Cortu score, fichin naí, trach a trí, bali ar a glug, meslu mei am, mor an am, cúitib gartí, ní tra stáidi fyrsta, wael, carlu, gulan, ní chas am, cúitib gartí, bila seg le hama, vishí seiti dírach ag ar a trach anuma, ta cuma na mazhe lorcan e tíchta trai rís, wadu anile, ad gala stecha, dron chul, agas an cantra, ag Adrian O'Moran, galchin cín, cantra, cunni ro, ad ag Adrian O'Moran, vishá dina valach, ag stecha mi leach, ad ar reitur, carlu, gulan, agas a bulli seira cha, ag mokalun, agus níl a dout fí an tuspanta sa cúrstach ag bochlí na gaeltach tón trónúna sa turs a mistach mór ob gale ar aeis na bautí leach an ystí chálí a bheis an fí chan caiki sa maial dim a shat fyrsta far fada tra an trónúna sa agus ad ga erisa ga lior imlori vi an asta vimlori vi gorti agus imlori vi bali ag bainis agus níl a dout fí chúrstach sár has pantas fórdi an tra an trónúna sa agus níl a dout fí gamish ad brodur fí ta gha nú med ga am kutim Ta clár bali sós a tra eirith tíf lína gá nú med gám cúti gartí ta lenni mert a tra hí an a sechtig a kumana ma sé larkan náidin lídig eta ag mokalian agus tam bulli sér a tra ag mokalian rís veru an ele kám or ard ele bulti stecha chan ag dírma dod avran aai an omar chua fál agus a sa val dírach fí maiz a srestan agus a sí fátin tra ag kodlam of lenni rís veru an ele go kumana ma sé larkan nún chvala kuivi mac yugo galchan kín ta matio a donna chonig ia Patrick Fatteres, egg Matthew, Matthew Galestech, Matthew Trastan, Chance score, egg McCullion, Wilshire, Tashi, Boltestech, egg Fiachromach, Donachachi, Cora Mu, Axi, Cora, egg 4-1, egg Fiachromach, Donacha, Avi, Chance score, egg Achun Kanshinamu, Agus Kun Kanshinamach, and Heathen Love Clay, Amach, Agus said 4-1, Mardema Tamudista, Gadownian, Kutim Gartian, Eno Marco Tiatamachla, and Cool Body, Kaw! Mór míl ta gárd bolt sí sig i drón chúl ta sí prebúrstin sin ach skill to make a lean a cool as the pull of is on the trigger Jack O'Milia well McCullion on the cool Nico score all it's started for so Jack O'Milia for Fidel and can't show well Mark Tal Numed Talia Numed Fanter clock side it's started for so Mark Lem McCullion the Daro Davron is skinny can't she is on the team line come on Carlos Gonson a Carlo Tui as McCullion a Jeffrey Gannon pull the team line hogal aim on McConnell Fokir a talaga agus Dirma dod Avron tagal I hogal Skor al cha gha chuli din sga wad amach o chul chumana mas I lorcan cwpl nŵma dochan I chyn Pwyli sir agus can o nymert ta sa fal fyr ein yn can tra hogal ta si wad amach o'n gŵl agus Dirma dod Avron yn bolyn can tra stech a dro na dosi ta'n can tra ne prebwysdi wyl mo callion yn an sgor al I tra ta'n slyt ar y prebwysdi yn tra I rys wedi wan ele tra gael y stech a dro'n chul a si bwyli stech a dro'n chul ein o mor chwy dyn o safal wa agus fi'n can tra Bolteisteach ag colm ó Cuinigán, éon ó Marachú, a rinne sábal wa ó iarat colm í Cuinigán it sin, agus bhí sé tús faoin gól it sin, colm ó Cuinigán, ach rinne éon ó Marachú an a hobal ar fad, tá réitir galisteach, Carol O'Cullion galisteach, tá tám an ar iad a caite, tá dánú med gan am cúitib gartí a caite tra, cet a tár leis din sin, tá sé gala caisteach a caint leis an dá wír cúl, bhí colm ó Cuinigán, a rock colm ó Cuinigán tárni in sin, wael fecimud lín cet a hár Mae fi'n pwyli eirig yn tra agos fecim cwli a chwman hwmas i lorca yn y tra agos ta siad y caint lys y reit yw'r gwni agos ta siad ffos y caint ta'n wir tîfli yn y caint lys y reit yw'r chwmai cianna agos ta Nid se geni ket a tarlu na rire a tra ta bulli shaske kuge tra eig mo kallun bulli shaske kuge taan go mo kallun heishan sawel chin vedi ta ge no morchu o ir at khalmi khonigan es bulli shaske kuge taan wel dir mo do darran na na fornia khoder kho skor bi kachin bulti ge hard es ta ge dro khule ge ta shi hare tsasan eig dir mo do darran ta na fornia er kho skor cha es ta ge firsa agas dir mo do darran heshi khod hare tsasan agas Shrine, as a heart at shaw, es stodja fyrsa a tamoi, agus ar cho sgór, e sichna na fórnir dyrra, tarra fyrral tig amai, anach lwfa umanlicht, e fecien at shaw, ach cuman hwma si lorcan masin galirai, gyd i'n bauti caru canis, pe mw cullion, sa mawta liai canis di chodi, fwy chan caici se, ach pedr harves osta, lishan sar hos pontas, a chwrdr stech at shaw, es stodja fyrsa, an trunun na shaw, gynia cuman hwma si lorcan, an sgór dyrra, in shaw, o stodja fyrsa, cuman hwma si lorcan, cool
agus seaúlín déag má caiann náidir fiche fácumid borna rá agus tu mu sir go castla a sa utamuí.